0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota ta naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostiny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu. Mladí lidé chtějí děti, ale mají spoustu obav. A Putin zvažuje mobilizaci. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Udělej si sám, tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
1: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. 2 dny před jeho startem totiž slaví 3. titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakaovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostiny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu. Mladí lidé chtějí děti, ale mají spoustu obav. A Putin zvažuje mobilizaci. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Udělej si sám, tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
1: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. 2 dny před jeho startem totiž slaví 3. titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakaovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doksany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Annou Knauerovou. Doksany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doksany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Linkin Park a jejich pecka Final Masquerade na Radio Rock Zone. Máme přesně 7 hodinu ranní neděli 28. června a krásný ráno vám od mikráku přeje Pišťák.
1: Nazdar.
0: Teploty venku zatím docela v pohodě. Aktuálně to ukazuje aspoň tady u nás v Praze nějakých 27, takže příjemný ráno. Pokud jste v noci zamohořili oka a nepropotili jste se o patro níž, tak gratulace. A v Táboře dneska pokračuje Mighty Sounds, dneska jsou na programu třeba The Casualties, taky Skindred nebo z českých Queens of Everything a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko hlásí absolutní teplotní rekord, Irán v noci zaútočil na Kuwait a Bahrajn a mundiál jde do playoff. Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonali Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,4 stupně, naměřený ve středočeských Dobřichovicích v srpnu 2012. Maxima pro včerejšek překonala většina českých stanic s delší měřící tradicí, například pražské Klementinum, měřící teplotu 251 let, dosáhlo i na svůj absolutní rekord. Podobné to může být i dnes, kdy má být podle předpovědi ještě tepleji. Meteorologové navíc prodloužili upozornění na extrémní vedro pro část východní poloviny republiky až do zítřka. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četnějším prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
3: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
0: Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kuwait v noci na dnešek ohlásil útoky nepřátelských raket a dronů. Agentura Reuters informovala o tom, že protivzdušný poplach byl vyhlášený i v Bahrajnu. Iránské revoluční gardy o něco později potvrdili, že na obě země zaútočili v reakci na poslední americké údery. Ty ohlásilo v noci na dnešek americké velitelství i prezident Donald Trump. Šlo podle nich o reakci na porušení příměří ze strany Iránu. To spočívalo podle prohlášení americké armády v dalším útoku na tanker plující v Hormuzském průlivu. Trump Iránu také pohrozil obnovením bojů.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu playoff se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover a najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Svoje nové už 25. album s názvem Foreign Tongues vydají 10. července. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, maxima ke 40. Na západě k večeru už nějaký srážky. A teď bez srážek Deep Blue Something a Kabát. Pěkný ráno.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Přesně tak, máte naladěno na Rádio Rock Zone, tohle byla klasika od The Clash a my se pojďme podívat na klasiku v dopravě. Aktuálně tady nemám vyloženou dopravní nehodu, až teda na trasu z Rožnova pod Radoštěm do Valašky, Valašského Meziříčí, u Zubří tam srazil osobák Srnu. Jinak zatím bez nehod, tak snad to tak vydrží, před náma Pretty Reckless a jejich novinka Love Me.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Jo, Foo Fighters, Time is like this na rádiu Rockzone naživo. Musím se pochlubit, ve středu jedem do Berlína a užijem si to naživo. Pokud jste vy byli na nějaký štaci z tohohle turné, tak jste si to jistě taky užili. Než se vrhneme na další muziku, pojďme mrknout, kam můžete dneska vyrazit za živákama.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Rozhodně největší akce Mighty Sounds u Tábora, letiště Čápův dvůr. Z dnešního programu vybírám třeba Skindred nebo The Casualties a teď už na rádiu Rockzone vybírám Slashe a pecku Call of the Dogs.
1: Rádio Rockzone.
2: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostiny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, tohle byly samozřejmě Twisted Sister, no a teď to počasí, maxima dneska čekejte do 40. Na západě k večeru už budou hrozit nějaký srážky v podobě přeháněk nebo i bouřek. No a teď tu další muzika, kterou tady pro vás chystám, dáme si třeba Papa Roach a taky myslím, že můžu slíbit Marilyna Mansona.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Tom Petty and the Heartbreakers a pecka Learn to Fly na rádiu Rock Zone. V 8 hodin ráno, krásnou neděli 28. června vám od Mikráku přeje Pišťák a pojďme si dát rovnou všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Stále víc lidí chce do předčasného důchodu. KLDR bude nadále jaderným státem a Diamantová liga v Paříži bude. Češi spěchají do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o něj zažádalo přes 5000 lidí, což je víc než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádosti očekávají experti i do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně pracuje na předložení finálního návrhu první důchodové novely. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
2: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na desítky a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
0: Severní Korea bude nadále jaderným státem. Oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod Diamantové ligy. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a voláním po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Charlie Benante si musí dát na pár týdnů pohov. Bubeník amerických thrashových veteránů Anthrax totiž utrpěl zranění pravé ruky a lékaři mu doporučili dočasný klid. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř desítce evropských koncertů. Za bicí místo něj usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Derby Todd. Dnes čekejte jasno, na západě k večeru přehánky nebo bouřky, maxima do 40. A před náma další muzika, dáme si třeba Sheryl Crow a taky Nickelback. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Nazaret a jejich pecka, nebo jejich verze v podání Nazaret Dream On. Máme 8 hodin 19 minut a mrkneme, jak to vypadá venku. Aktuálně se teploty už pohybují kolem 30, maxima čekejte do 40 a k tomu jasnou oblohu. K večeru může od západu přijít nějaká přeháňka nebo i bouřka a teď můžou přijít Europe se svojí novinkou One on One.
0: Radio Rock Zone.
2: Kofr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rockzone. Dnes naživo.
1: Máte naladěno na Radio Rockzone, tohle byly samozřejmě Red Hot Chili Peppers. A kam dneska naživo? Balí tenhle jste, no, Mighty Sound festival v Čapáku, nebo letiště Čápů v Dvůr u Tábora. Dneska hrajou třeba Skindred nebo The Casualties a z českých taky třeba Queens of Everything. Tak pokud tam nejste, zaskočte, dokonce můžete i s malým slunečníkem do areálu, takže na všechno se tam myslí. Před náma Ghost a jejich parádní pecka Call Me Little Sunshine.
2: Radio Rockzone. Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: NIV a Black Sabbath na Rádio Rock Zone, je 8:45.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: V Praze na Zličíně ve Slánské ulici, dobře, Zličín, dejme tomu, spíš řepy, u křižovatky s Čistovickou bourali dva osobáky, projíždíte opatrně a jinak máme hlavní tahy bez neho, tudíž můžeme dát Green Day a jejich 21 Guns.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: S Rock Zonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Good Charlotte, tady jejich pecka Rejects na Radio Rock Zone. Za půl minutky máme 9. raní a krásnou neděli 28. června vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku, už jsme na 32 stupních zhruba. V Táboře, nebo u Tábora na letišti Čápův dvůr pokračuje Mighty Sounds, dneska tam hrajou třeba The Casualties a pojďme si dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Česko zaostává v počtu elektromobilů. HKO Soutok chce sjednotit značení pro turisty a Messi dal další gól. Česko zaostává za evropskými zeměmi v počtu elektromobilů. Neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy ČTK sdělilo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Určené cíle v dobíjení stát splní podle něj do konce roku. Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Podle zprávy nejmladší tuzemské chráněné krajinné oblasti je velkým problémem vymáhání dodržování zákazu vjezdu. Mnozí návštěvníci totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě. HKO zanedlouho oslaví rok. Vznikla nařízením vlády loni 1. července. Zahrnuje největší komplex lužních lesů v Evropě. Proti zřízení oblasti přitom byla část místních obyvatel. Žalobami proti zřízení se dosud zabývá justice.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur.
2: Takmer 80% Slovákov pri hraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Jozef Bálko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství sveta na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství sveta Jordánsko 3-1. Jejich třetí výhru a prvenství ve skupině je pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi, který skóroval po 6. na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Blackwell Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i nové album, které vydali začátkem měsíce. 28. ledna pak zahrají i v pražském Sasazu. Dnes čekejte jasnou oblohu, i když k večeru od západu už nějaký deště nebo bouřky, maxima ke 40. A my už pojďme na Radio Rock Zone na další muziku, kterou tady pro vás chystám. A budou tady třeba Ugly Kid Joe a taky Horký, že slíže. Pěkný ráno.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zóna. Počasí.
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone, tohle byly samozřejmě U2 a jejich New Year's Day, jeden z prvních jejich velkých singlů. My máme 9 hodin 18 minut, no a když počasí, tak počasí. Dneska maxima ke 40, jasná obloha, k večeru od západu možná nějaký přehánky nebo bouřky. Před náma Foo Fighters a jejich, no řekněme, hit sezóny, bych tak i řekl. Of All People.
2: Radio Rock Zone. Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
4: Hit sezóny na Rádiu

0: Bleed It Out, živák Linkin Park ještě s Chesterem Benningtonem, 9 hodin 33 minut.
1: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Letiště Čápův dvůr, Mighty Sounds, má smysl něco dodávat? Má. Dneska tam jsou The Casualties, nebo Skindred, nebo Queens of Everything z českých Luhů a Hájů. A my si dáme Seeder, ty jsou zase původem z jeho Africké republiky.
1: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Halloween, Halloween, Radio Rock Zone, 9 hodin, skoro 8 a 40 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Venku teploty už docela výrazně přes 30 a tak to dneska bude. Maxima čekejte ke 40 a to pak, no, ještě co jiného čekat, viď? A studený ručník. A odpoledne nebo k večeru od západu pak nějaký přehánky nebo bouřky v Krušných horách i četnější. No a my pojďme na další muziku, kterou už tady pro vás chystám a vybírám a už vím, že vám fouknu třeba depešáky.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ. Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich pecka Californication máme za 5:10 dopolední, teď máme ale ještě krásný ráno ledne, jo, stihnul jsem tam o 2 vteřiny. Od mikráku při Pišťák, teď už teda pěkný dopoledne. Teploty venku výrazně přes 30, někde už teploměry ukazují i 36. No a v Táboře nebo u Tábora na letišti Čápův dvůr nám to ukazuje Mighty Sounds, tak dneska se Skinhead, Casualties, Queens of Everything a dalšíma. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko hlásí absolutní teplotní rekord. Irán v noci zaútočil na Kuwait a Bahrajn a mundial jde do playoff. Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonali Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupně. Padl tak dosavadní rekord 40,4 stupně naměřený ve středočeských Dobřichovicích v srpnu 2012. Meteorologové prodloužili upozornění na extrémní vedro pro část východní poloviny republiky do zítřka. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
2: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
0: Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kuwait v noci na dnešek ohlásil útoky nepřátelských raket a dronů. Agentura Reuters informovala o tom, že protivzdušný poplach byl vyhlášený i v Bahrajnu. Iránské revoluční gardy o něco později potvrdili, že na obě země zaútočili v reakci na poslední americké údery. Ty ohlásilo v noci na dnešek americké velitelství i prezident Trump. Šlo podle nich o reakci na porušení příměří ze strany Iránu. To spočívalo podle prohlášení americké armády v dalším útoku na tanker plující v Hormuzském průlivu. Trump Iránu také pohrozil obnovením bojů.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Na mundiálu dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu playoff se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy půjde přitom o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Novinkou v kinech je česká komedie Po večerce. Na chvilku se tak můžete ocitnout na bláznivém letním Táboře a zažít nostalgii, staré lásky a boj o záchranu prázdnin. Pokračuje Saša Ptáčková.
3: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský Tábor plný chaosu.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera, Kráťova starého rivala.
4: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaná, co?
6: Nerozumím.
4: Jsem prostě mladý a blbej.
6: Byl zde byl.
3: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
0: Dnes čekejte jasnou oblohu, maxima ke 40 a k večeru od západu nějaký přeháňky nebo bouřky. A teď už nečekejte, před náma jsou Kelligans a taky Rammstein. Pěkný dopoledne.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: David Bowie a jeho parádní pecka Rebel na Radio Rock Zone 10 hodin a 20 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No, pojďme mrknout ven, to už je méně parádní, aspoň pro ty z vás, který... No to je jedno, pojďme od toho, prostě je tam vedro a vedro tam bude. Maxima do 40 a od západu pak k večeru možná nějaká bouřka, já se podívám, jestli to skutečně hrozí a jestli to zasáhne ty Krušní hory, kde se o tom mluví, že tam by ty bouřky měly být četnější. No, zdá se, že skutečně ano. Před náma další muzika, třeba Mermozec a jejich pecka Cutback.
1: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rock.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No kam, na Mighty Sounds, to je jasný, ne? Chtěl jsem říct Olží u Tábora, ale tam už to dávno není. Je to letiště Čápů, Dvůr u Tábora. Dneska hrajou The Casualties, nebo taky Skindred, nebo třeba Queens of Everything. Před náma další muzika, konkrétně Wolf Alice a pecka White Horses.
0: Radio Rock Zone.
2: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone, klasika od Clash za náma, Should I Stay or Should I Go? No a počasí jednoduchý bude vedro. Konkrétně teploty až ke 40, jasná obloha od západu k večeru, možná nějaký srážky, v případě i bouřky. No a před náma další muzika, já vám tady pošlu třeba The Offspring a uvidíme, co stihneme dál.
0: Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino, today is yours. Feel good.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Kvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Korna jejich Coming Undone na Radio Rock Zone. Za nějakou minutku máme 11. dopolední a krásnou neděli 28. června vám od mikráku přeje Pišťák. Narozeniny má dneska basák The Killers Mark Sturmer, narozen v roce 1977, a my si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Radio Rock Zone.
0: Stále víc lidí chce do předčasného důchodu. KLDR bude nadále jaderným státem a Diamantová liga v Paříži bude. Češi spěchají do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o něj zažádalo přes 5 000 lidí, což je víc než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně pracuje na předložení finálního návrhu první důchodové novely. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv, včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
2: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na 10 a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina, a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
0: Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Emmanuel dnes čeká v Paříži další závod v Diamantové lize. Hlavní mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Charlie Benante si musí dát pár týdnů pohov. Bubeník amerických thrashových veteránů Anthrax totiž utrpěl zranění pravé ruky. 63-letý hudebník tak bude v nejbližší době chybět na téměř 10 evropských koncertů. Za bicí místo ní usedne zkušený britský studiový a koncertní hráč Derby Todd. Dnes by měla být jasno, maxima ke 40, no a mě už to leze, ta 40 na mozek. Každopádně k večeru od západu hrozí přehánky nebo bouřky. No a my pojďme na další muziku na Radio Rock Zone, dáme Mr. Big a dáme taky Tariu, pěkný dopoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Judas Priest a jejich klasická pecka United na Rádio Rock Zone, 11 hodin, skoro 16 minut.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Takže bude dneska teplo, asi tušíte, konkrétně do 40, jasná obloha k večeru od západu, přehaňky nebo bouřky. Před náma vypsaná fixa a jejich pecka, bylo to jistý.
1: Rádio Rock Zone.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Rádio Rock.

0: Radio Rock Zone.
1: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostiny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu.

0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.

0: Red Hot Chili Peppers a jejich parádní pecka Snow Hey Ho na rádiu Rock Zone. Za necelý dvě minutky máme pravý poledne. Dobrou chuť a dobrou pěť vám od mikráku přeje Pišťák. Teploty venku se nám pohybují už výrazně nad 30, kolem 35 stupňů. V táboře pokračuje Mighty Sounds, dneska zahrajou Skindred nebo The Casualties a my si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko zaostává v počtu elektromobilů. HKO Soutok chce sjednotit značení pro turisty a Messi dal další gól. Česko zaostává za evropskými zeměmi v počtu elektromobilů. Neplní ani vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsvědku prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj například i předpisy pro parkování elektroaut. Ministerstvo dopravy sdělilo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Určené cíle v dobíjení stát splní podle něj do konce roku. Soutok chce pro turisty sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Podle zprávy nejmladší tuzemské chráněné krajinné oblasti je velkým problémem vymáhání dodržování zákazu vjezdu. Mnozí návštěvníci totiž byli zvyklí zajet autem až přímo k vodě. HKO zanedlouho oslaví rok, vznikla nařízením vlády loni 1. července.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Slováci jezdí za levnějšími a kvalitnějšími potravinami za hranice. Stát tak přichází ročně o miliony eur na DPH. Obyvatelé slovenského pohraničí utratí v zahraničních obchodech ročně závratných 670 milionů eur.
2: Takmer 80% Slovákov v prihraničných okresoch nakupuje v zahraničí minimálne raz mesačne a sú to najmä väčšie nákupy. Najviac ľudí chodí nakupovať do Rakúska, nasleduje Maďarsko, Česko a Poľsko. Ukrajina pre vojnu nebola zaradená do prieskumu. To, že Slováci vo veľkom nakupujú za hranicami, pociťuje štátna kasa. Ročne príde slovenská ekonomika iba na vybranej DPH o 2,5 miliardy korún. Josef Bálko, Slovensko.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Jordánsko 3-1. Jejich třetí výhru a prvenství ve skupině je pojistil v 80. minutě střídající Lionel Messi, který skóroval po 6. na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců. Black Veil Brides pojedou na turné. V příštím roce se rockeři ze Cincinnati rozjedou do Británie a Evropy. Představí i svoje nové album, které vydali začátkem června. 28. ledna pak zahrají i v pražském Sasazu. Dnes čekejte jasnou oblohu, maxima do 40, jen k večeru od západu hrozí nějaký bouřky. A my už pojďme na rádiu Rock Zone na další muziku. Mám tady pro vás třeba Lucy a taky Airburn.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Metallica, jejich pecka For Warm the Bell Tolls na Radio Rock Zone ve 12 hodin 18 minut.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Teploty venku se pohybují okolo 38, maxima dneska čekejte klidně ještě o 2 stupně vyšší a jasnou oblohu. A od západu k večeru můžou přijít bouřky, tak uvidíme. Před náma Revivalists a pecka Hardstop.
1: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Kiss a jejich živák pecky Bad na rádiu Rock Zone za náma. Máme 12 hodin, skoro 30 minut. No a kam dneska za muzikou pokračuje Mighty Sounds u Tábora. Dneska tam zahrajou třeba Skindred nebo The Casualties. Před náma Alice Cooper a ten vám hodí pecku Up All Night.
0: Rádio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer 11 na rádiu Rock.

0: Radio Rock Zone počasí.
1: Máte naladěno na Radio Rock Zone, ACDC za náma, před náma informace o tom, co asi tušíte, že dneska bude vedro. Maxima do 40, jasná obloha, k večeru od západu můžou přicházet nějaký bouřky. Před náma další muzika, už to tady pro vás chystám a určitě vám slíbím třeba Bad Religion.
0: Radio Rock Zone.

0: litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Rádio Rockzone.
10: Muzika na tělo.

0: Kings of Leon a jejich Sex on Fire na Radio Rock Zone za nějaký dvě minutky máme 13. hodinu a krásný raný, pravý, poctivý, nefalšovaný, tradiční, nedělní, prosluněný, horký odpoledne. Vám od mě kráku přeje Pišťák. Mighty Sounds dneska pokračuje festiák Mighty Sounds v letišti nebo na letišti Čápův dvůr u Tábora. Dneska zahrajou Skindred nebo Casualties nebo taky Queens of Everything. Chcete-li něco českýho, i když ne úplně názvem. No a my si teď pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Česko hlásí absolutní teplotní rekord. Irán zaútočil na Kuwait a Bahrajn a mundial jde do playoff. Česko má po včerejšku nový absolutní teplotní rekord. 14 let staré maximum překonali Doksany na Litoměřicku, kde bylo podle Českého hydrometeorologického ústavu 40,9 stupňa Celsia. Padl tak dosavadní rekord o 5 desetin stupně nižší, naměřený v Dobřichovicích v srpnu 2012. Letní cesty po silnicích může komplikovat řada věcí. Ve vedrech bychom si sebou měli vozit pořádnou zásobu vody nebo lehkou trvanlivou svačinu. Takové občerstvení se může hodit především při dlouhém stání v kolonách, které jsou kvůli četným prázdninovým opravám častější. Mluvčí hasičů Lucie Pipiš upozorňuje, že bychom za volantem měli myslet i na záchranářskou uličku.
2: Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
0: Správně vytvořená záchranná ulička dokáže významně urychlit odklízení případné nehody a následné obnovení provozu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Kuwait v noci ohlásil útoky nepřátelských raket a dronů. Agentura Reuters informovala o tom, že protivzdušný poplach byl vyhlášený i v Bahrajnu. Iránské revoluční gardy o něco později potvrdili, že na obě země zaútočili v reakci na poslední americké údery. Ty ohlásilo v noci na dnešek americké velitelství i prezident Trump. Šlo podle nich o reakci na porušení příměří ze strany Iránu. To spočívalo podle prohlášení americké armády v dalším útoku na tanker plující v Hormuzském průlivu. Trump Iránu také pohrozil obnovením bojů.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
0: Na mundiálu dnes začíná vyřazovací část. V úvodním duelu playoff se utkají spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba týmy přitom půjde o novou zkušenost. Země javorového listu prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Rolling Stones pustili do světa další single, jmenuje se Jealous Lover a najdete ho tradičně v rokových zprávách na rockzone.cz. Svoje nové už 25. studiové album s názvem Foreign Tongues vydají 10. července. Dnes čekejte vedro, maxima do 40, jasnou oblohu, k večeru, možná i nějaké bouřky, a to od západu. A před náma další muzika, konkrétně Pearl Jam a taky Tři ségry.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Máte naladěno na Rádio Rock Zone a my se pojďme podívat po ozim, jak to bude dneska s počasím. Bude vedro, budou padat i čtyřicítky, ostatně jako včera, možná že ještě o nějakou desetinku víc. No a k večeru od západu můžou přijít nějaké přeháňky nebo případně i bouřky. Teď rozhodně přijdou Yellow Card a pecka Bedroom Posters.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Sabaton a jejich živá Carlos Rex na Radio Rock Zone. Máme půl dvojku.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Mighty Sounds, jednoznačná volba. Chtěl jsem říct zase Olší u Tábora, ale tam už to roky není. Je to samozřejmě na letišti Čápův dvůr u Tábora. No a dneska zahraju Skindred, The Casualties nebo Queens of Everything. U nás na Radio Rock Zone Linkin Park a jejich Two Face.
1: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: počasí.
1: Klasika od Queenu, Bohemian Rhapsody na rádiu Rock Zone. Máme 13 hodin, skoro 40 minut a ještě jednou si připomenem, že dneska bude teplo. Teplo myslím až 40 stupňů nebo někde třeba i o nějakou desetinku navíc. K večeru může, nebo mělo by od západu přijít nějaký deštivo, případně i nějaký bouřky. Tak se na to připravte, zejména v okolí Krušných hor. No a ode mě to pro dnešek všechno, mějte se krásně.
2: Nazdar.
1: Odpoledne si užijte se Sašou Ptáčkovou a my se uslyšíme zase zítra ráno se zprávama. Posílám Foo Fighters a taky Cedar. Čus.
3: Radio Rock Zone.
4: Škvoři naživo na Radio Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Dáváte si muziku na tělo, máte polazeno na Radio Rock Zone, čas 13.58, krásný, pohodový a nesnesitelně horký odpoledne. Přeju já od mikráku Alexandra Ptáčková, ne, že bych vám tady přála nesnesitelné vedro, to samozřejmě venku je samo od sebe, ale co vám přeju já, je to, abyste měli možnost být někde, alespoň trošičku v chládku, nevím, jak to máte doma, nám to ani v baráku není nic moc platný, tak třeba se právě válíte někde u vody. No, co nás čeká tady v programu Rádia Rock Zone, je to jasný, další skvělá muzika. Taky za malou chvíli začnu hrát podle vašeho přání do pořadu. V objednej si svůj song, si můžete psát na song@rockzone.cz nebo volat 255 700 707, to je jasný, samozřejmě taky až po zprávách, který mám pro vás připravený. No a vrhneme se na to za maličkou chvilku. Teď ještě hodíme oko na muziku, kam dneska vyrazit. Třetím dnem pokračují skvělý Mighty Sounds, nebo skvělý festiák Mighty Sounds. Byli jsme tam s kolegyní Bezvou zpátka na sobotu. Bylo to naprosto fenomenální. Jestli jste na Mighty Sounds nikdy nebyli, vřele doporučuji. Je to můj nejoblíbenější festival. No, i dneska vystoupí celá řada skvělých kapel, ale na to se podíváme samozřejmě za malou chviličku. Já teďka ještě připomenu počasí na noc. Čekáme jasno až polojasno, nějakou přeháňku nebo bouřku, možná na západě a severozápadě Čech. No a nejnižší noční teploty neuvěřitelných 24 až 19 stupňů. Zítra ty nejvyšší denní vyšplhají k 36, respektive 39 stupňů. Kde řekneme si za chviličku, teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na Rádiu Rock Zone.
0: Stále více lidí chce do předčasného důchodu. KLDR bude nadále jaderným státem a Diamantová liga v Paříži bude. Češi spěchají do předčasného důchodu. Jen za první čtvrtletí letošního roku si o něj zažádalo přes 5 000 lidí, což je více než dvojnásobek před rokem. A zběsilé tempo žádostí očekávají experti i do konce roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně pracuje na předložení finálního návrhu první důchodové novely. Původně se od příštího roku počítalo s návratem k vyššímu výpočtu růstu důchodů, navyšováním penze každých 5 let po 80 a zvyšováním důchodu za takzvané přes. Minister Juchelka ale před pár dny oznámil, že vláda zatím neplánuje řešit případné mimořádné navýšení důchodů nad rámec zákona a bude vyčkávat, až se vyjasní situace kolem inflace. Vedro mění pivní návyky Čechů. Podle plzeňského pivovaru stoupá spotřeba nealkoholických piv. Včetně ochucených variant je volí téměř 80% dospělých, pokračuje Klára Fajstová.
2: Zatímco při teplotách kolem 20 nebo při dešti Češi dávají přednost ležákům, s vyššími teplotami přechází na 10 a při tropických dnech volí hlavně nealkoholická piva. Podle loňského průzkumu Prazdroje při teplotě do 19 stupňů sahá po nealkopivu 30% spotřebitelů, do 29 stupňů polovina a když se teploty přehoupnou přes 30, pije nealko 70% dospělých. Objemově se ale nejvíc stále prodává klasické pivo.
0: Severní Korea bude nadále jaderným státem, oznámil to vůdce země Kim Jong-un. Dodal, že bude nadále využívat svou pozici jaderného státu, protože v současné komplikované světové bezpečnostní situaci nemá jinou možnost. Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní. Země provozuje několik zařízení na obohacování uranu, což je při výrobě jaderných hlavic klíčový krok.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel dnes čeká v Paříži další závod v Diamantové lize. Halová mistryně světa se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Marie-Lady Paulinovou. 20-letá rodačka z Ostravy bude jedinou českou zástupkyní na mítinku, který proběhne navzdory vlně veder a volání po jeho zrušení. Francouzská atletická federace v pátek potvrdila, že se po dohodě s policejní prefekturou závodit bude. Už ve čtvrtek pořadatelé oznámili, že vzhledem k teplotám přesahujícím 30 stupňů. Akci uspořádají v upraveném formátu pouze pro elitní atlety. Paparouci se vrací do Česka. Hvězdy letošních Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacoby Shaddixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého turné Rise of the Roach. Jako předkapely vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Vstupenky se začaly prodávat včera v 10 dopoledne. Jejich cena se pohybuje od 1200 do 2000 korun. Na úplný závěr ještě počasí samozřejmě. Zítra nás čeká horký den. Maxim, čekáme jasno až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat. Ráno dopoledne se srážky vyskytnou jenom na západě. No a během odpoledne a večera nějaký místní přehánky nebo bouřky i na ostatních místech naší republiky. A očekáváme, že bouřky budou i velmi silné. Maximální teploty v jednotlivých regionech Česka, množství lokalizace bouřek, nejvyšší teploty na západě. Západě a severozápadě 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36. No a pokud jste z Moravy a ze Slezska, tam se ohřejete ještě víc, denní maxima 35 až 39 stupňů. Tak takhle přesně to máme od meteorologů. Pojďme si dát další muziku tady na Radio Rock Zone. Mám pro vás Kiss, Iron Maiden, anebo třeba R.E.M., tak si je vychutnejte.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Mrkneme se na to samozřejmě 14 hodin 22 minut. Meteorologové už před hodinou naměřili 40 stupňů v Řeži u Prahy a Doksanech na Litoměřicku. No, včera přitom tato hodnota padla už o 2 hodiny později. Podle nich rekordní teplota pro dnešek padla nejméně na 5 stanicích Českého hydrometeorologického ústavu už před 9 hodinou ráno. Takže na sebe buďte hodně opatrní, pijte, snažte se udržovat někde v chladnějším prostředí. Jak to bude s počasím vypadat v noci? Bude opět nesnesitelně vedro, 24 až 19 stupňů. Polojasno, na západě a severozápadě čekáme víc oblačnosti, sem tam nějaká přeháňka nebo bouřka. No a zítra čekáme jasno až polojasno, během dne opět od západu bude oblačnosti přibývat. A postupně se po Česku objeví místní přeháňky nebo bouřky a bouřky budou i velmi silný. Maximální teploty potom budou na různých místech Česka rozdílné. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě Čech okolo 28. Jinak naměříme většinou 31 až 36 stupňů, ale pozor, na Moravě a ve Slezsku čekejte 35 až 39 stupňů. Pane jo, pojďme se dát další muziku, mám pro vás Nightwish J.A.R. anebo čerstvou záležitost od Stounů.
2: Rádio Rock Zone. Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Mrkneme na to, ačkoliv dneska je to takový trošičku dojezd. Včera samozřejmě proběhla mimo jiný jedna z největších událostí roku, tedy alespoň pro nás rockery. Bloodfest samozřejmě, jak jsem tak pochytila z mnoha míst, bylo to fantastický, tak věřím, že i mezi vámi jsou účastníci, že si to ještě dovychutnáváte. Nicméně festival Mighty Sounds v Táboře dneska pokračuje třetím dnem. Byli jsme tam s kolegyní zpátka na sobotu, říkala jsem to před malou chvíli, musím vám opravdu ze srdce doporučit americkou partičku nebo dvoučku House of Protection, kteří nejenom teda, že je milují, ale ještě to tam celý zbořili. Je to fantastická hudba. Objevila jsem je poměrně nedávno, tak pokud máte chuť, tak si samozřejmě puste, abyste je příště, až budou tady u nás v Čechách, neprošvihli. Co se dáme dneska na Mighty Sounds? Budou to třeba domácí totální nasazení. Užít si tam můžete taky Paddy and the Reds, no a samozřejmě vrcholem dnešního dne bude velšská kapela Skindred. Takže tak, Kinobus má dneska prázdniny, pojďme si dát další muziku. Mám pro vás třeba Royal Blood.
0: Radio Rock Zone. Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 14 hodin 49 minut opatrně tady v Metropoli v ulici Antala Staška u křižovatky s Točitou, kde boural osobák s motorkou. Na místě záchranáři, počítejte s omezením. A pak tady mám zprávu, že na Smíchově v ulici na Valentince likvidují hasiči požár bytu, takže čekejte možné komplikace. Přesuneme se ještě na D1 na 117. kilometr ve směru do Brna, kde narazil osobák do svodidel, takže bacha. Na místě policie kolona se ale prý netvoří. No a D8 na prvním kilometru ve směru do Drážďan za sjezdem na Zděby. Dvě osobní auta v sobě blokují připojovací pruh, ani tady se ale kolona netvoří. Jeďte prosím vás pěkně opatrně. A pojďme si dát taky první dnešní song na přání. Napsala mi stručně, jasně, Marika, jasně, stačí to. Ahoj, zahraj, prosím, Dani, California od Red Hotu. Já říkám jasně a posílám.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Stále plujete na vlnách Radia Rock Zone a pevně doufám, že vám dávají alespoň takový psychický osvěžení. Od mikráku se vám hlásí Alexandra Ptáčková, my si dáme malelinkou pauzu, dáme si spolu nějaký čerstvý informace a hned potom se pustíme samozřejmě do další hodiny plný skvělý muziky. I následující hodinu budu hrát podle vás pořadu Objednej si svůj song, tak jestli potřebujete něčím zachránit při tom vedru a udělala by vám radost třeba nějaká konkrétní pecka, napište si o ní na songzajavinac.rockzone.cz nebo zavolejte na 255 700 707. Dneska neděle, 28. června 2026, svátek má Lubomír, to jen tak pro pořádek. No a my se pojďme pustit do nějakých důležitých informací. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci? Čeká nás opět horko, noční teploty okolo 24 až 19 stupňů, jinak jasno až polojasno, na západě čekáme víc oblačnosti, ojediněle se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Zítra to bude zase hitparáda, teploty do 36, respektive 39 stupňů, ale někde čekáme přehánky nebo bouřky, kde řekneme si za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve Strážnici. Záchranáři našli tělo mladíka v přehradě Hracholusky a Five Finger Death Punch oslaví 20 let na scéně album Legacy. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho včerejší vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázalo, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
0: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Tragický konec má pátrání po 17-letém chlapci v přehradě Hracholusky. Mladík zmizel včera odpoledne pod vodní hladinou. Dneska našli potápěči jeho tělo. Kriminalisté nařídili soudní pitvu zemřelého. Podle neoficiálních zpráv chlapec údajně skočil ze šlapadla do vody a už se nevynořil. 11 lidí přišlo o život při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra. Letoun dopadl na travnatou plochu u silnice v obytné zóně. Připravoval skupinu lidí, kteří se chystali k seskoku padákem. Tragédii vyšetřuje policie.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto2 prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. Five Finger Death Punch odpálí léto novým albem. 10. studiovka s názvem Legacy vyjde digitálně už 31. července a fyzicky pak 18. září. Podle kapelníka Zoltana Bathoryho je deska odrazem jejich 20-leté cesty plné bojů i vítězství. Venku už jsou singly Eye of the Storm a čerstvě i pecka De Opresso Liber. Poslechnout si ji můžete na rockzone.cz. No a připomínám, že 31. ledna 2027 to kapela rozbalí v pražské O2 aréně, kde jim záda budou krýt Bleed From Within a taky domácí Dimitri. Na úplný závěr ještě pohled na počasí, však jsem vám to slíbila, i zítra bude teda masakr, jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně čekáme v Česku přehánky nebo bouřky, bouřky budou i velmi silný, tak s tím počítejte. No a na různých místech republiky různý teploty. Nejvyšší na západě a severozápadě Čech okolo 28, tam si lehce ulevíte. Jinak čekáme povětšinou 31 až 36 stupňů na Moravě a ve Slezsku, ale naměříte 35 až 39 stupňů Celsia. Tak jo, to bychom měli, pojďme si tedy dát další muziku. Co vám pošlu v čase 15.04, jsou to Sex Pistols, taky Nickelback, Lucie nebo Dave Gahan.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jo, mrkneme to, 3 hodiny 17 minut opatrně v Praze v ulici na 50. křižovatky s Vyžlovskou. Tady likvidují hasiči požár, takže počítejte s omezením. Na D5 na 60,5 kilometru ve směru do Prahy ještě před chvílí pobíhal pes, tak ať ho nesrazíte. No a v Brně v ulici Generála Píky směrem do centra u odbočky do Křižíkovy ulice havaroval motorkář. I v těchto místech počítejte s omezením a šťastnou cestu. Dáme si další muziku, mám pro vás Korny se milí, taky Guns N' Roses nebo The All American Rejects. Pojďme si to pustit.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila, CZ.
3: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jasně, mrkneme na to, hudebníci dneska odpočívají po náročném pátku a sobotě, nicméně na Mighty Sounds táboře se ještě jede vrcholem dnešního dne velšská partiška Skindred, tak pokud máte možnost tam ještě vyrazit, moc doporučuju. Koukám, že taky v plném proudu letní kina, tady v Praze letní kino Gabriel nabízí od 21 prázdniny v Římě, to bude moc příjemný, tak určitě už bude v 9 i počasí příznivější, Zápisník jedné lásky ve stejný čas, letní kino Sunset Cinema. No, pokud jste z Písku, můžete si ve vašem letňáku dneska užít Mimoni a Monstra, Michaela, potom vysílá od 9:30 letní kino Černá v Pošumaví. No a Supergirl, potom letní kino Kyjov, opět 21:30. My si dáme další pecky, posílám vám Linkin Park.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: A je samozřejmě taky čas dát si další pecku na přání. Napsal mi Tomáš, který ho moc zdravím, že by si přál píseň Wind of Change od Škorpíku, nebo respektive dal mi ještě vybrat mezi Metallicou a Škorpíkama. Já jsem vybrala tudle. Za prvý je krásná, za druhý tedy z praktického hlediska je o chloupek kratší, tak nám to líbě vyjde, takže si dáme, myslím si, velmi příhodně Wind of Change, který bychom si v tuhle chvíli všichni přáli. Tome, jasně, je to na cestě a díky.
1: Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, pojďme se na to podívat. 15 hodin 44 minut opatrně na Prostějovsku na příjezdu do Kladem. Směrem z Vysoké narazil osobák do stromu. Na místě záchranáři projíždí se jedním pruhem. V Brně v ulici Generála Píky směrem do centra u odbočky do Křížíkovy havaroval motorkář. Je tady, počítejte s omezením, a na trase z Veselí nad Lužnicí do Třeboně za Horusickým rybníkem, prosím pěkně, srážka osobáka s chodcem na místě záchranáři. Zdržíte se v obou směrech, držme palce. No a pojďme si dát další pecky, mám pro vás třeba Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, CZ.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
5: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Kapelou Republika jsme se na chviličku ocitli v roce 96, ale už jsme zpět v 16 hodin. Tady Rádio Rockzone, taky Alexandra Ptáčková. Přeju vám krásnou neděli s datem 28. června 2026. Pevně doufám, že jste někde schovaný v chládečku. Užíváte si pohodovou neděli. Před náma samozřejmě další hodina narvaná, aspoň doufám, skvělou rockovou muzikou. Mám pro vás taky pořád Objednej si svůj song, který, jak určitě víte, běží do 18 hodin. Je to pecka, která patří jenom vám. Psát si o ní můžete na song@rockzone.cz nebo volat na 255 700 707. To je jasný. Teď si dáme nějaké informace, mám pro vás připravený čerstvý zprávy, co se počasí týče. Dneska v noci teploty okolo 24 až 19, jasno až polojasno. Na západě a severozápadě budeme očekávat víc oblačnosti, můžou se taky vyskytnout přehánky nebo bouřky, ale víc se budu počasí věnovat přímo ve zprávách, tak pojďme rovnou na to. Je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česko má z brusu nový teplotní rekord. Část země večer svlaží bouřky a Vacek zopakoval domácí vítězný double. Vedro přepisuje dějiny. Ani ne po 24 hodinách totiž padl nový absolutní teplotní rekord. 41,1 stupně naměřili v Doksanech na Litoměřicku, tedy tam, kde včera padlo nové teplotní maximum, které bylo o 0,2 nižší. Je to prvních 41 stupňů v oficiální měřící stanici. Síti. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají, není to tedy konečné maximum. Vedro utnou bouřky. Studená fronta je přinese později odpoledne a večer do západní poloviny Čech. Bouřky doprovodí lokálně přehánky, ojediněle i silné a doprovázané nárazy větru až okolo 70 km v hodině. Kroupy můžou mít průměr až 2 cm. Zítra meteorologové očekávají bouřek víc. Nejprve od západu v Čechách na Moravu a do Slezska dorazí později, bude jich méně. Doprovodí je projevy podobné těm nedělním. Stále platí nebezpečí požárů na většině území. Riziko pomine s příchodem srážek. Oběti na životech si vyžádal boj s lesními požáry ve Spojených státech. Na hranici Utahu a Colorada zahynuli 3 hasiči, 2 další utrpěli zranění. Západ Spojených států se potýká s řadou požárů v době soustavného horkého, suchého a větrného počasí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Favorizovaný Matyáš Vacek zopakoval na společném mistrovství Česka a Slovenska v silniční cyklistice v Jeseníku loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce jasně ovládl i dnešní závod s hromadným startem. Podíváme se samozřejmě i do světa filmu. Do kina totiž můžete zaskočit na film Backrooms. Mrazivý hororový snímek si pohrává s nejistotou tak chytře, že začnete pochybovat o každém rohu i každém zvuku.
2: Příběh sleduje hrdinu, který se po náhodném propadu realitou ocitá v nekonečném labyrintu, kde čas ani prostor nedávají smysl.
3: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
4: I'm not saying I don't believe you.
3: Okay, I'm gonna come back here with proof.
2: Začíná tak zoufalý boj o nalezení cesty zpět, zatímco hranice mezi zdravým rozumem a neznámou hrůzou se stírají.
4: I don't understand. What is this?
0: No, to prostě chcete vidět, pojďme si dát ještě počasí závěrem. Zítra tedy opět vedro, jasno až polojasno, od západu bude oblačnosti přibývat, postupně se po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, bacha, můžou být i velmi silné. Zítřejší maximální teploty samozřejmě na různých místech republiky jinak. Nejvyšší teploty na západě a severozápadě okolo 28, tam se lehce oddychnete, jinak to bude většinou 31 až 36 stupňů a pozor, na Moravě a ve Slezsku naměříte 35 až 39 stupňů. A před náma muzika Škorpíci, Tři ségry nebo třeba Vanilla Sky. Pojďme se do toho pustit.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, pojďme to pomrknout, ale tentokrát s Lenkou z Global Assistance. Ahoj Leni, jak jsme na tom?
2: Ahoj Sašo, hezké odpoledne. Na Černém mostě na sjezdu z Ocelkovy ulice do Chlumecké směrem do Horních Počernic bourali dva autobusy, počítejte se zdržením. V ulici na 50. u křižovatky s Výžlovkou likvidují hasiči požár, počítejte s omezením. A hasiči zasahují u požáru také ve Štěrboholích v Rádiové ulici, i tady je silnice uzavřená. Z Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme úctivě, no a pojďme si dát další pecky, mám pro vás Red Hoty naživo, nebo třeba čerstvý Strokes.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Mrkneme se na to, samozřejmě, ačkoliv nabídka muziky je už poněkud chudší, poněkud vrchol tohoto víkendu jsme včera prožili. Bloodfest proběhl v Hradci Králový zřejmě fenomenálně, jsou toho plný sítě, pokud jste nemohli vidět třeba vystoupení Youngblooda nebo dalších skvělých kapel, můžete se kdekoliv podívat, přečíst si podrobný články, myslím, že to bylo fantastický. Nicméně dneska doznívá festival Mighty Sounds v Táboře, že vrcholem dnešního dne bude velská partička s Kindred, tak to vám nabízím. No a letní kina v plném proudu, třeba do letního kina Brno Střed můžete na 9:30, kdy už bude určitě snesitelně zajít na snímek Slyšíš mě. Letní kino v Hradci Králové s názvem Širák taky vysílá svěrákovou komedii Pět švestek, čas 21:45. No a pokud jste z Písku, můžete si v letním kině dát Mimoně a Monstra. Teď si dáme další pecku na přání. Na číslo 255-700-707 si o ní zavolal náš věrný posluchač Robert. Prohodili jsme spolu pár slov, mimo jiný jsme taky vybrali, co si zahrajeme. Robert si nakonec vybral Pistole, poprosil mě o nějakou pecku, kterou úplně běžně nehrajeme. Já si myslím, že Holiday 70 bude naprosto příznačná, takže ji posílám.
2: Radio Rockzone. Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, hodíme na to oko 16 hodin 43 minut, bacha, tady v Praze na Černém mostě na sjezdu z Ocelkovy ulice do Chlumecký směrem do Horních Počernic zbouraly dva autobusy. Ty bláho, počítejte se zdržením. Ve Štěrboholech v rádiový likvidují hasiči požár budovy, silnice je uzavřená, tak ať to víte. No a ještě se přesuneme do Hradce Králový v Brněnské ulici u křižovatku s Gočárovým okruhem se srazily dvě osobní auta. Nohu splynuje v tomhle místě, nezapomeňte studený pití, nikdy nevíte, kde se zašprcnete, jak se tak říká. No a my si pojďme dát další muziku. Mám pro vás třeba Rammsteiny.
0: Radio Rock Zone.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79.

0: dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
4: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte rádio Rock Zóny v čase 16.58, hlásí se vám od mikráku opětovně Alexandra Ptáčková, přeju co nejpohodovější neděli s datem 28. června 2026, ačkoliv je venku tady takovýhle peklíčko, vedro, Lubomírové dneska slaví svátek, tak všechno krásný. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci, řekneme si za malou chvíli. Já jenom předešlu, že ve zprávách, který nás vlastně za moment čekají, budeme probírat třeba, že opět padl absolutní teplotní rekord a to ještě nejsme na dnešních maximech, ale alespoň podle meteorologů. Ale vraťme se k počasí pro dnešní noc. Bude horko 24 až 19 stupňů, jasná nebo polojasná obloha. Na západě a severozápadě Čech se to začne trošku zatahovat, taky čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky. No a co se týče muziky, nabídnu vám v podstatě akorát dojezd Mighty Sounds, kde dneska večer vystoupí jako vrchol tedy neděle Velš kapela Skindred. No a teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Absolutní teplotní rekord padl druhý den v řadě. Venezuela hledá 70 tisíc lidí a pětibojař Lukeš skončil v Budapešti druhý. Teplotní rekordy se vracejí na místo činu. Absolutní teplotní rekord padl druhý den v řadě na stejném místě jako včera, tedy v Doksanech na Litoměřicku. Zhruba před hodinou tady naměřili 41,7 stupně. Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o 0,5 až 1,5 stupně vyšší než ve stejnou dobu v sobotu. A zřejmě dneska ohlásím i vyšší teplotu. Teploty totiž dál stoupají, není to konečné maximum. Nedělní rekordní teploty přichází po tropické noci, kdy teplota neklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vedra alespoň v části Česka utnou večerní bouřky, dorazit mají zejména na západ Čech. Stávající tropy prověřují kapacity koupališť. V některých areálech na východě Čech byla návštěvnost na hraně. V Třebechovicích pod Orebem na Hradecku přišlo včera na koupaliště 1800 lidí. I dnes odpoledne byla návštěvnost kolem 1300 a další ještě chodili. Průměr je kolem tisícovky. V Mělicích na Pardubicku byl zájem o koupání i pláže vysoký po celý den. V Praze bylo na koupalištích přeplněno už dopoledne. Třeba na Petince nebo Lhotce museli návštěvníci čekat, až někdo odejde. Venezuela pohřešuje 70 tisíc lidí, hledá je po středečních otřesech země, které mají nejméně 1430 mrtvých a přes 3 tisíce zraněných. Prozatímní prezidentka Rodriguezová čelí frustraci a kritice obyvatel, kteří viní vládu z pomalé a nedostatečné reakce v nejhůře postižených oblastech. 24 zemí už přitom do Venezuely vyslalo skoro 3 tisícovky záchranářů, 70 poslala i Česká republika. Zemětřesení měla sílu přes 7 stupňů desetidílné Richterovy škály.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Moderní pětibojař Matěj Lukeš bere stříbro. Druhé místo obsadil ve finálovém závodě seriálu Světového poháru. Českého reprezentanta porazil v Budapešti jen Němec Patrik Dok. Mongolská smrš duhů útočí s novým singlem Grey Hon. Ochutnávka z chystané třetí desky Hon sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Na úplný závěr ještě tady hodíme v oko na počasí. Zítřejší čekáme jasno až polojasno během dne od západu. Oblačnost postupně se tedy po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky a bouřky můžou být i velmi silné, tak s tím počítejte. No a maximální teploty budou zítra v jednotlivých regionech různé. Ochladí se nám na západě a severozápadě Čech, jak jsme před chvílí slyšeli, tam budou průměrné teploty okolo 28, jinak většinou 31 až 36 stupňů, no a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39. Potěš pánbů, pojďme si dát radši další muziku, mám pro vás Led Zeppelin, taky Darkness Davida Kolera a za chvilku už Bloodhound Gang.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone. Doprava z Global Assistance.
1: Je to tak, máme 17 hodin 20 minut a na drátě taky Lenku, ahoj.
2: Čau Sašo, hezké odpoledne. Hasiči zasahují u požáru ve Štěrboholích v Rádiové ulici. Ulice je tady neprůjezdná, jinak je provoz v Praze plynulý a bez komplikací. Z Global Assistance, Lenka.
1: Leni, díky moc. No já se podívám ještě na nějaké další místa, jestli se děje nějaká zásadní událost na Uhersko-Hradišťsku v Suchý Luzi. Na místě cestě havaroval motorkář, záchranáři, na místě provoz je částečně omezený. No a na Jihlavsku před Batelovem směrem z Hornice Rekve. Tady havarovalo osobní auto, na místě policie projíždí se kivadlově. Tak s tím počítejte. Pojďme si dát Cranberries Offspring nebo skvělý Pretty Reckless.
0: Radio Rock Zone.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jasně, pomrkneme to, máme půl šestý, dvě minuty k tomu, kam dneska vyrazit za muzikou. No v podstatě jedinou záležitostí je doužít si táborský festival Mighty Sounds, kde dneska vystoupí ještě celá řada skvělých kapel, jako vrchol samozřejmě velšská kapela Skindred. No já vám nabídnu taky nějaký letní kino, pokud byste chtěli, až opadne to největší vedro, strávit čas venku a podívat se na nějaký dobrý snímek. Můžu nabídnout třeba Pět švest v letním kině Širák, to je Hradec Králový, start až 21.45. No, pokud jste nestihli v kině Michaela, můžete si ho dát v letním kině Černá v Pošumaví na půl desítku. Supergirl potom vysílá letní kino Kyjov na půl desítku, no a připojím taky nějakou Prahu. Zápisník jedné lásky, letní kino Sunset Cinema, tedy se začíná poměrně brzo, už v 9. A my si dáme poslední dnešní song na přání. Zavolala mi Janička na číslo 255 700 707. Do pořadu objednej si svůj song. Vyprávěla mi včerejší zážitek z Bloodfestu. Tak jenom potvrdila to, co si myslím, že to byl v podstatě životní zážitek, ne jenom koncert. No a jako vzpomínku si objednala krásnou záležitost Hello Heaven Hello Young Blood, tedy Na cestě pro Janu.
0: Radio Rock Zone.
2: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostiny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na Radio Rock Zone.
3: Hello. You're out there. You're trying.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Podíváme se na to 3/4 na 6, opatrně na D1 na 300. 61,5 km herdek ve směru do Polska narazil tady osobák do svodidel, kolona se ale netvoří. Na Plzeňsku ve Starém Plzeňci v Husově ulici boural osobák s motorkou, na místě policie projíždí se jedním pruhem. No a podíváme se ještě na D1, 72,5 km, hlásí ve směru do Prahy porouchaný osobní auto, tak ať to do něj nenapálíte. Pojďme se dát radši další muziku, za volantem samozřejmě opatrně, a k tomu třeba System of a Down.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Ty blaho, čas letí jako splašený, máme tady za 2 minuty 18 hodin, takže krásný už možná podvečer vám můžu popřát. Já Alexandra Ptáčková, tady od mikrofonu Rádia Rockzone, pevně doufám, že jste ten dnešek, ty šílený horka nějak přežili, bude to asi čím dál tím lepší samozřejmě. Počasí, který je hlavním tématem dnešního dne, se budeme samozřejmě věnovat i ve zprávách, a to i tomu nočnímu. Podíváme se tedy před samotnými informacemi na to, kam můžeme dneska vyrazit za kulturou. Připomenu, že Skindred ještě nezahráli na Mighty Sounds. Pokud jste někde v okolí, chcete si tam zaskočit, určitě to udělejte, nebudete litovat. Pošlu vám tady takhle do éteru nějaký letní kino, třeba Černá v Pošumaví nabízí Michaela od 9:30. No a Protivní zprostý holky potom promítají letní kino Pasohlávky od 9:30. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeká nás další upocená noc. Russell ovládl Formuli 1 a Paparouč se vrací do Česka. Čeká nás asi vůbec nejtěžší noc. Z posledních 5 dnů bude ta na zítřek totiž nejteplejší. Spát půjde kvůli vedru těžko. Nejčastěji se teploty budou pohybovat mezi 24 a 19 stupni. Není dokonce vyloučeno, že se někde bude opakovat situace z noci na dnešek, kdy na stanici Seč neklesla teplota pod 27. Je více než pravděpodobné, že noc na zítřek bude ještě teplejší, a tedy očekáváme další přepisování historických hodnot. Lékaři radí pokusit se na noc vyvětrat a používat ventilátory, aby vzduch mohl proudit. Rozhodně není vhodné dát si večer těžké jídlo, energetické nápoje nebo alkohol. V Německu dnes padl teplotní rekord dokonce 3. den po sobě, a sice 41,7 stupně, tedy stejně jako dnešní maximum u nás v Doksanech na Litoměřicku. Rekord má taky slovenská Bratislava. Teplota tady vystoupala na 39,5 stupně Celsia. Absolutní rekord v historii měření na Slovensku 40,3 stupně je z července 2007. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
2: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne, ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupne prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Jozef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Velkou cenu Rakouska Formule 1 vyhrál George Russell. Druhý skončil Max Verstappen, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli. Russell si pro druhý triumf v sezóně dojel po startu spolu s pole position a v průběžném pořadí se posunul na 2. místo se ztrátou 40 bodů na Antonelliho. Na 3. příčku klesl Lewis Hamilton, který dnes skončil 5. Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacoby Shaddixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého turné Rise of the Roach. Jako předkapely vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Vstupenky se začaly prodávat. Předevčírem jejich cena se pohybuje od 1200 do 2000 korun. Na úplný závěr ještě mrkneme na zítřejší počasí, na zítřejší teploty. Čekáme jasno až polojasno. Během dne bude oblačnosti přibývat, a to od západu. Postupně se objeví místy přehánky nebo bouřky, někdy můžou být i silný, tak s tím počítejte. No, na západě a severozápadě Čech se ochladí na 28 stupňů, jinak čekáme povětšinou 31 až 36. Na Moravě budete mít hůř, tam naměříte 35 až 39, stejně jako ve Slezsku. Tak bazény napustit a pojďme si dát další hudbu. Uriah Heep, Hailstorm, taky Queen nebo Nickelback.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A naposledy se nám taky ozývá Lenka, čas 18.19, jak to vypadá?
2: Ahoj Sašo, hezký večer. V Praze řidiči zpomalí na Štěrboholské spojce ve Stýru na Smíchov u sjezdu z Průmyslové a krátké kolony popojíždí v Bělohorské v obou směrech u Vypichu. Global Assistance, Lenka.
1: Děkujeme, já připojím Liberec. Ve Švestkoví bourali dva osobáky na místě, policajti projíždí se jedním pruhem. No a třeba v Brně ve Vídeňský směrem do centra u sjezdu na D1 stojí porouchaný osobní auto. Tak ať to víte. A teď si dáme Black Sabbath, těšit se můžete taky na Kabáty nebo na Europe.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
4: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
5: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
4: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
5: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
4: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Hit sezóny na Rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: No, co vám mám povídat, v noci se budeme potit, zítra se budeme potit, noc bude teda asi velmi nepříjemná, asi zatím nejteplejší, kterou jsme letos zažili. Teploty by se v noci měly pohybovat okolo 24 až 19 stupňů. Jasno až polojasno k tomu, na západě a severozápadě Čech čekáme víc oblačnosti, nějaký výskyt přeháněk nebo bouřek, těch bude k ránu přibývat. Tak to bude vypadat s pondělkem, bude opět horko, čekáme jasno až polojasno. Od západu tedy oblačnost, objeví se postupně přeháněky nebo bouřky, místy můžou být i velmi silný, tak s tím počítejte, no a teploty různě. Na západě a severozápadě Čech tedy klesnou teploty na 28, tam si trošičku oddechnete. Jinak čekáme po většinu 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39. Pojďme si dát další pecky, posílám vám ZZ Top a za chvíli už taky třeba Eddie Vedder.
0: Rádio Rock Zone.
2: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

No tak jo, máme 18 hodin 4 a 40 minut a já mám pro vás takovou docela důležitou informaci, a to, že celý příští týden odpoledne budeme tady na rádiu Rock Zone soutěžit o e-vstupenky na Poděbradský festival Barvy léta 2026. Pokud ho máte rádi nebo se tam chystáte úplně poprvé, jako třeba já, tak určitě zůstaňte naladěni. No a na co se tenhle rok těšit? Myslím si, že tak tematicky odhadnete tři ségry, Vypsaná fixa, Ivan Mládek a Benjo Band, Proteus SPčka, SPS EEčka, se mi malilinko pospojila, nebo třeba do fialky, Alkohol, Debilheads a spousta dalších. Mrkněte když tak na program před nějakou dobu tam dokonce zveřejnili kompletní časový harmonogram, tak budete vědět přesně, co

0: dnešní rodinná debata.
1: Já chci hot dog.
2: Já mám chuť na matcha latte.
3: Taky beru hot dog a klid v autě.
0: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Kapela Sabaton nás tady na rádiu Rock Zone doprovodila téměř k 19. hodině. Ta odbije zhruba za minutku. Od mikráku už vás znovu zdraví Alexandra Ptáčková. Pevně doufám, že máte aspoň trošku pohodovou odpočinkovou neděli. Dneska 28. červen 2026. Lubomírům všechno krásný, hodně zdraví, dneska slaví svátek. No před náma samozřejmě další hodina narvaná skvělou muzikou. Ještě předtím ale nějaký informace, přináším pro vás čerstvý zprávy. Počasí se budeme věnovat přímo uvnitř zpráv, pojďme se do toho asi rovnou pustit, je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Silné bouřky doprovodí kroupy, Texas zavádí do povinné četby Bibli a Afričané využili na fotbalovém šampionátu šanci. Dnešní večerní bouřky budou mít i následovnice. Zatímco dneska zabouří jenom na západě Čech, zítra se velmi silné bouřky rozšíří i do dalších částí republiky. Přinese je zvlněná studená fronta, která také srazí teploty. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí, hrozí přívalový déšť, silný vítr i kroupy. I v pondělí ještě na některých místech počítají s extrémními teplotami ohledně množství a intenzity bouřek. V pondělí ale panuje nejistota. ČHMÚ upřesní výstrahy nejpozději během pondělního dopoledne. V noci na úterý by měly slábnout. Silné bouřky se pak na našem území vyskytnou pravděpodobně i v úterý 30. června. Na Moravě a ve Slezsku se ještě budou držet vysoké teploty přes 31 stupňů. Na jihu Čech odpoledne naměřili nejvyšší teplotu v historii kraje. Ve Strakonicích bylo bez dvou desetin 40 stupňů. Znamená to o desetinu víc, než činila rekordní hodnota z roku 1983, kdy ji naměřili schodně ve Vráže na Písecku a v Usinci na Prachaticku. Rekordy padaly takřka na všech stanicích. Druhou nejvyšší teplotu naměřili v Sedlici na Strakonicku. V jihočeském kraji tak vyvrcholilo období několika tropických dnů. Zítra přes den se dají ještě očekávat hodnoty na 30 stupňů, ale postupně se ráz počasí změní. V podvečer dorazí bouřky. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Afričané využili šanci na fotbalovém mistrovství světa. Zůstalo po skupinové fázi ve hře 9 z 10 afrických týmů. Celky z černého kontinentu tak nejlépe využili rozšíření počtu účastníků turnaje ze 32 na 48. Počet afrických účastníků mistrovství světa se oproti minulosti zdvojnásobil a před branami playoff zůstalo jenom Tunisko. Nečekaně paběrkovali týmy z asijské zóny, která má z původní devítky účastníků ve hře už jenom Japonsko a Austrálii.

0: Five Finger Death Punch odpálí léto novým albem. Desátá studiovka s názvem Legacy vyjde digitálně už 31. července, fyzicky pak 18. září. Podle kapelníka Zoltana Bathoryho je deska odrazem jejich 20-leté cesty plné bojů i vítězství. Venku jsou singly Eye of the Storm a čerstvě i pecka De Oppresso Liber. Poslechnout si můžete na rockzone.cz. Jo, připomínám, že 31. ledna příštího roku to kapela rozbalí v pražské O2 aréně, kde jim záda budou krýt Bleed From Within a domácí Dimitri. Na úplný závěr ještě zoupákneme počasí na zítra, mrkneme se hlavně na teploty. Zítra tedy polojasno až jasno. Oblačnosti bude postupně od západu přibývat. Postupně se objeví místy přehánky nebo bouřky, bacha, můžou být i velmi silný. No a maximální teploty se budou v regionech lišit. Nejvyšší na západě a severozápadě Čech okolo 28. Jinak povětšinou 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku teploty až na 39. A jak jsem slíbila, před náma další muzika, můžete si užít Def Leppard, taky Parkway Drive, nebo třeba Horký žeslí, že Bernardína, ten přijde už za chvíli.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, prosím, pěkně 19.19, něco si přejte. V Praze, v Čimicích, v ulici Kládví, se srazily dva osobáky, projíždějte tady kolem opatrně. Přesuneme se do Liberce, ve Švestkoví bourali dvě osobní auta, na místě policie. Projíždí se jedním pruhem vážná nehoda, pak na Olomoucku, za Dubem nad Moravou směrem do Brodku u Přerova. Havaroval tady osobák a převrátil se přes střechu, na místě zasahují záchranáři. Projíždí se Kyvadlově, no a na Olomoucku ještě zůstaneme. Ve Staré Libavé na místní cestě likvidují hasiči požár osobního auta, takže počítejte s omezením. No a dáme si další hudbu, třeba právě za volant. Čekají nás hymn, tentokrát naživo taky Guns N' Roses a nebo Foo Fighters.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
3: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
2: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
3: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: So sad, isn't it?
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Pojďme se na to mrknout, jak to bude vypadat. Dneska v noci bude horko, čekejte teploty okolo 24 až 19 stupňů, jasno až polojasno. Na západě a severozápadě čekáme víc oblačnosti. No a vyskytnou se nějaký přehánky nebo bouřky, těch bude kránu přibývat. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat opět. Po Česku se tady objeví místy přehánky, bouřky, ty můžou být místy i silné, tak s tím počítejte. No a teplotní maxima se budou na různých místech republiky samozřejmě lišit. Nejvyšší teplotě na západě a severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou průměrně 31 až 36 stupňů, na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39. No a my si dáme zombie, dáme si Youngblooda, můžeme tak malinko zavzpomínat na včerejší skvělý Bloodfest.
1: Radio Rock Zone.
3: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné ostíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jo, pojďme se na to podívat. 19.46 v Praze v Bubenickém tunelu směrem na Smíchov stojí porouchaný auto v pravém pruhu. Tak se na to připravte, nohu z plynu, máme tam nějaký další zdržení. V ulici Podvinný mlýn dva osobáky v sobě. Po nehodě projíždějte kolem opatrně, v Čimicích v ulici Kládví dvě osobní auta, opět bouračka, i tady zvyšte dělost, dejme tomu, nevím, nenapadlo mě lepší slovo. Ale pojďme se přesunout ještě na Děčínsko, v Chřibský, totiž na místní komunikaci havaroval osobní auto, ale tady byste měli s opatrností projet, ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu, doufám, že si Rock Zone užíváte, pojďme se dát společně Evanescence.
0: Rádio Rock Zone.
2: Škvoři naživo na Rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Je to tak, no tak to jsme se doužili Red Hot Chili, jejich legendární záležitost Aeroplane tady na Radio Rock Zone, 19 hodin 58 minut, Alexandra Ptáčková přije pohodový večer u Dmikráku, dneska neděle 28. června 2026, to jen tak pro pořádek. No my si dáme samozřejmě další rychlej přehled zpráv, taky poslední společnou hodinu, narvanou pevně doufám skvělou muzikou. Co se počasí týče, budu se mu samozřejmě věnovat podrobně ve zprávách, poněvadž jelikož padl nový absolutní teplotní rekord v Česku. Jste zvědaví, jak vysoký byl? Pojďme na to. Je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů. Tropy hlásí i Krkonoše a Schillerová kritizuje motoristy za strážnici. Skoro 42 stupňů. Takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 stupně totiž před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Extrémní bude taky noc na zítřek. Čekáme supertropické hodnoty. Teploty se můžou někde udržet i nad 27. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. I v nejvyšších českých horách dosahovaly dneska teploty tropických hodnot. Ve Strážném v Krkonoších se v odpoledních hodinách rtuť teploměru vyšplhala na 35 stupňů Celsia ve stínu. Nepatrnou úlevu poskytovaly občasné lehké závany větru. Nové teplotní rekordy hlásí i všichni naši sousedé. Velmi teplý vzduch se přesunul ze západní do střední Evropy a na mnoha místech jsou přepisována maxima. Nejvyšší teplotu v historii měření zaznamenali už třetí den po sobě v Německu a poprvé také v Polsku, v Bratislavě nebo ve Vídni. Vídeň měla poprvé v historii 40 stupňů Celsia. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi. A varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Velmi povedený týden prožil cyklista Matyáš Vacek. Začal pro něho v neděli, kdy udržel třetí místo v celkové v kvalifikaci silně obsazeného závodu kolem Švýcarska. Ve čtvrtek završil vítězný hattrick dalším českým titulem v časovce. Dnes deklasoval domácí soupeře znovu v silničním závodě. Může se díky tomu těšit, jak se v mistrovském dresu ukáže na Tour de France. Mongolská smršť Hu útočí s novým singlem Grey Hon. Ochutnávka z chystané třetí desky Hon sází na divoké koňské riffy a silné pozitivní poselství o tom, že máme být sami sebou. Album přinese 11 skladeb a digitální bonus s Johnnym Hawkinsem z Nothing More. Kapela navíc slibuje ještě větší koncertní show, se kterou chce dobít svět a hrdě šířit svou kulturu. Na úplný závěr ještě zvopákneme počasí na zítra. Čekáme jasno až polojasno. Během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přehánky nebo bouřky. Bouřky můžou být i velmi silný. Bacha na to. Maximální teploty se budou v regionech lišit. Nejvyšší možný na západě a severozápadě Čech kolem 28. Jinak bude povětšinou mezi 31 až 36 stupni. A na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39. Pane jo, pojďme se dát další muziku. Těšit se můžete třeba na Kiss Hailstorm, taky na Tři Ségry a nebo Disturbed.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Skvělý festival Barvy léta 2026 v Poděbradech se nezadržitelně blíží. No a pokud byste tam chtěli zajít, máte třeba z nějakého důvodu hluboko do kapsy, nebo si zkrátka jenom chcete zahrát, tak si můžete tady u nás na Radio Rockzone zasoutěžit o dvě vstupenky. Soutěžit budeme prosím pěkně celý příští týden odpoledne, tak zůstaňte naladěný. Připravovala jsem pro vás otázky, doufám, že jsou jednoduchý a že to pěkně zvládnete. Barvy léta jinak probíhají tedy příští víkend, konkrétně v pátek a v sobotu, jestli se nepletu. No a vystoupí tam celá řada skvělých tuzemských kapel. Těšit se můžete na tři ségry, jak jinak. Vypsaná fixa, Ivan Mládek a Benjo Band, SPS, EEčka, The Fialky, Alkehol, Debilheads, Dr. Pepe, no a spousta dalších. Mrkněte když tak na program a nezapomeňte s náma celý příští týden odpoledne soutěžit.
1: Radio Rock Zone.
2: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jo, mrkneme na to, máme přesně 8:30, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty nejnižší okolo 24 až 19 stupňů. Máme tedy před sebou náročnou noc, převažovat bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě čekáme víc oblačnosti. Můžou se vyskytnout přeháňky nebo bouřky i silný a k ránu bude srážek přibývat. No a pondělí podle meteorologů jasný až polojasný, od západu bude oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne se srážky vyskytnou jenom na západě, no a během odpoledne a večera se místní přeháňky nebo bouřky budou vytvářet i na ostatním území Česka. Očekáváme, že bouřky být i velmi silný. No a nejvyšší denní teploty západ a severozápad 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku můžete naměřit i 39. No a tady na Rock Zone si můžete dát další muziku, a to v podání partičky Nickelback anebo Pretty Reckless.
0: Rádio Rock Zone.
2: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: společně s kapelou Led Zeppelin jsme tady na Radio Rock Zone dopluli ke 20. hodině 40. minutě a v tomhle čase se s váma rozloučím. Takže Alexandra Ptáčková, přeju krásný zbytek večera. Prosím vás pěkně, neupečte se mi přes noc a budu se na vás moc těšit zase zítra odpoledne. Do té doby čus.
1: Radio Rock Zone. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rockzone.
4: Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve strážnici. Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů a Texas zavádí do povinné četby Bibli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 desetin stupně totiž v neděli před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa mototů prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přehánky nebo bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty pak na západě a severozápadě Čech okolo 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Delegaci na summit NATO povede Babiš. Hormuz chce kontrolovat výhradně Írán a Lukáš Krpálek má bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
2: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne. Ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupně prechádzají, aby se mohli ochladit. Josef Balko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se tedy po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, ty můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kolem 28 stupňů, jinak naměříme okolo 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve strážnici. Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů a Texas zavádí do povinné četby Bibli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 desetin stupně totiž v neděli před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa mototů prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přeháňky nebo bouřky, bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty pak na západě a severozápadě Čech okolo 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: sight in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: Nekonečnej koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Questa mattina, quasi è la parola.

vas caminando despacio, sin ganas de sonreír.

0: No olvidamos, Torino. Carlo vive en nuestro corazón. Carlo vive en nuestra memoria. La lucha continúa per Carlo Giuliani.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Delegaci na summit NATO povede Babiš. Hormuz chce kontrolovat výhradně Írán a Lukáš Krpálek má bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Českou delegaci do Ankary povede premiér Babiš. V debatě na Primě to řekl ministr zahraničí Macinka. Zdůvodňuje to tím, že ústavní soud, který uložil vládě na summit NATO akreditovat prezidenta Pavla, v předběžném opatření nezrušil platné pondělní usnesení vlády o složení delegace. S definitivním složením delegace na alianční schůzku seznámí Macinka veřejnost v pondělí po jednání vlády. Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl to ministr zahraničí Abbas Araghchi a varoval před jakýmkoliv vnějším vměšováním. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi Spojenými státy a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích ale Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem. Slovenské farmy se ocitají v pasti veder. Aktuální teploty jsou pro zvířata téměř smrtelné. Agrosektor varuje před kolapsem.
3: Za rastoucím tlakom je aj spor o zanedbané závlahy a limity štátu. V otvorených maštaliach sa vzduch takmer nepohne, ventilátory bežia naplno a dobytok hľadá aspoň kúsok tieňa či chladnejší roh. Dojnice trpia najviac. Ich telo je nastavené na produkciu mlieka, čo je metabolicky náročné a vytvára v organizme veľa tepla. Vyslovene sa trápia. Poslednou možnosťou sú rostné brány, cez ktoré zvieratá postupně prechádzajú, aby sa mohli ochladiť. Josef Balko, Slovensko.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Judista Lukáš Krpálek se raduje z bronzu. Na Grand Prix v Číně získal třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Postupně se tedy po Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, ty můžou být i velmi silné. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě kolem 28 stupňů, jinak naměříme okolo 31 až 36 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 35 až 39 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Ryan Darry, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku, měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord of Minstrel, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

DJ, get that crank. My street's been on the freeway, turn that.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Schillerová kritizuje motoristy za chování ve strážnici. Nový rekord je bez desetiny 42 stupňů a Texas zavádí do povinné četby Bibli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Uvnitř vládní koalice zahřmělo. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ve vysílání televize CNN Prima News spražila ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů za jeho sobotní vystoupení na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. Macinku diváci vypískali a ten jim mimo jiné vzkázal, že se zbláznili a festival spolitizovali. Podle Schillerové ale šéf české diplomacie šlápl vedle.
2: Já prostě si myslím, že to nebyla žádná akce nějak spolitizovaná, že ti lidé neměli v tu chvíli chuť poslouchat něco politického, takže se nějakým sem ohradili. Nemyslím si, že prostě nám nějak pomůže je nějak nálepkovat nebo označovat.
1: Ministr Macinka poté zopakoval, že se snažil divákům festivalu ve Strážnici promluvit do duše a trvá na tom, že festival spolitizovali. Dodám, že v pátek pískot z obecenstva na stejné akci slyšel i ministr kultury Klempíř. Skoro 42 stupňů Celsia, takový je nový absolutní teplotní rekord v Česku. 41,9 desetin stupně totiž v neděli před pátou odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V České republice tímto číslem vrcholí několikadenní vlna rekordních veder. Vedra budou v části republiky i v pondělí. 39 stupňů bude vyhlížet Morava, Slezsko, Polabí a Praha a okolí. Texas rozšiřuje seznam povinné četby o Bibli. Příběhy z Bible budou povinné pro 5 milionů žáků veřejných škol v tomto americkém státě. Rozhodla o tom státní školská rada ovládaná republikány. Vedle titulů, jako je román Nadějné vyhlídky od Charlesa Dickense, budou muset školáci číst úryvky z Nového zákona. Seznam povinné četby, jeden z prvních svého druhu ve Spojených státech, začne platit za 4 roky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. Po 6. za sebou se v mistrovství světa mototů prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso. A na závěr doplníme počasí. V pondělí čekáme jasno až polojasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Postupně se v Česku objeví místy přehánky nebo bouřky, bouřky budou i velmi silné. Nejvyšší denní teploty pak na západě a severozápadě Čech okolo 28 stupňů, jinak většinou 31 až 36 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku naměříte i 39.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

I Am Dary, to je velká legenda britské nové vlny a pub rocku. Měl obrnu, takže se jen těžko pohyboval, byl pedagogem a vynikajícím výtvarníkem. A ještě než přišel punk, už byl proslulým hospodským zpěvákem. A prý je autorem hesla Sex, Drugs and Rock and Roll. V roce 1981 natočil klasické pub rockové album Lord Upminster, které právě vyšlo v reedici. A to si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Delegaci na summit NATO povede Babiš. Hormuz chce kontrolovat výhradně Írán a Lukáš Krpálek má bronz. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Českou delegaci